0: Oni nám den, ty byla mu vůbec nevadilo, aspoň na pivo, nebo něco, a tak si prostě hravě a laškovní, jo. Tak zkuste přímo odspět.
1: Rozprávame sa s českým operným režisérom a pedagogom Jaromírom Brichom, ktorý na kurzoch v Luhačoviciach javiskovo pripravuje spevákov. Tak pán režisér, povedzte možno krátko, na čo sa sústredíte vy počas týchto kurzov? Čo je pre vás dôležité?
2: Súčasný poslucháč potrebuje opravdu i kvalitní herecký projev. Spojení hereckého projevu se zpěvem je někdy velmi komplikované a potřebuje to speciální průpravu, protože není možné vystupovat bez patřičné exaktní představy o tom, jak má jejich herecký výkon společně se zpěvem působit. Potřebují splňovat často velmi náročné režijní požadavky, které se jako objevují a je naprosto jasným zvykem už v celém světě, že pěvci potřebují být výborní herci.
1: Dnes už aj v opere sa hrá pomerne dosť činoherne. Čo to na tom javisku vlastne spôsobí, že už vlastne tá stará škola je preč?
2: Ja bych si dovolil ešte to spresniť zajímavým postřehem našeho úžasného pievce, pana Richarda Nováka. Ten práve uvedl zajímavú myšlenku, že říkala: Brichu, ty je úplne jedno, jestli to bolo pred 50 lety nebo dnes. Když zaspívá zpěvák pravdivé myšlenku s obsahem, není rozdíl toho, jestli to jsou to 50. 60. roky. Když je tam opravdu pravda, myšlenka a pravdivý cit a spojí se to s adekvátně přirozeným herecko-pohybovým výrazem a s tím kvalitním pěveckým projevem, tak to je to, co opravdu je nadčasové.

0: mi vrať se do hrobu. Proč bych se měl vrát se do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě, každý

Tohle snad nemá obdobu, zase jsi mi řekla vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš potky, přistáhl jsem ohon a zlejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.

Rádio Devín, verše. Verše Ľubomíra Feldeka pod názvom Podsta Horáciovi si vypočujete v podaní Miroslava Trnavského. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvuk Peter Hájek, réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravila Gabriela Alexová.

Ako náhle moje prsty, moje švihké hravé prsty, mne vypovedali.